0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual Kum.
1: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.